tak už to chodí. Hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro.

Husband a Rana Miller si povedali Prebudíme ich. A tak si hráme ich Body Talk 6. hodine a 27. minúte. Počúvate Radio Express. Pozdravuje vás Miša.